jakým jak se zvukujete natáhle, ale to je na odkaz, protože já to taky nevím.

Vlastne to by možno bolo poisté, že vesna to nám pomalé už odchody dane, že prišla vesna, ale špionka fajná. To, čom by sme sobie nemohli pustiť. Moji drohy, vítam vás serdečně, jak najserdečnejšie. Z tej strany mikrofonu Natalia Małecka-Nowaga, do počísna hodina, to Radio LEM FM 9.15, 10.45, jem do vašej dispozícii. Drugi letni hymn morskiego grania. Posłuchajcie.